żeby som sa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky čľapky nevidel som krajšej žabky.

fuk, čo má nůžky, čo má krídla. Privábíme do osídla. Kuri, muri, furi, fuk. Kuri, muri, furi, fuk.

0: dobrú chuť k obedu. Ja si dám nezbedu.
1: Miluju chleba se sádlem, v tom prostě neznám bratra. Ze všech tajných mlsáren předčí i mlíčko Tatra.

0: Někde sám? Někdo má v očích slzy? Došlo k nehodám.
1: Ako je to možné, že my jsme tu a ty si tam?

že by som sa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky čľapky nevidel som krajšej žabky.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.

0: čo s veľkou slávou a za naše dane objavili krústa.
1: Dne
2: 20. hodiny překročila vojska sovětského svazu.
3: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.

0: nádherný kocúrik. Kam sa podel, nevie nik.
1: Aby si videla, mne chopy nevypadli, to ty si mi vyškobla.

až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi

si proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomarťané.